Ich erlehl do se zaten lini. Jebi je do, do ben se skesi, bec ado, e ben ašla, akord apalače ben anštil. O žonko, akord e. O žonko, akord e.